Tuž ponže moje, no a to ešte zaujšie čeratejš. Zase raz pytli náže, put beží, svunčko smalí a kapka voda je aj dôl za dušu. Tak nečujeme sa nož my tu ve Vúžice, nie po cím svieče ľudža rône, kietro sa počaso, merzaja, svária na horco, tu tyž kopario napríklad pri svetlých mištostvách, so na trauniku pri tréninku kietro počato, šak ste napríklad videli norvegské mústvo ma tam vujke čer, ale mieše vujke čeže. Viacač 40 stopinu Celsiusa maja tu kvine týž v USA. Zbožovni či, kýž maja ich r, koparské mústva, ale týž fenojo, kýž môža ramščiovač na tutých svetových mištostvách, napríklad v Atlantše, Dallasu alebo Houstone. Tuté stádia sú menúce pše vujke rádžene kvodžaky, môžeš rájč, prájč přírie, nímska přečivo Curaçao, je to snadno tomu, abo tam nem napadne. Vodcicha tam, stádione by kompletne zaurena a klimatická příprava. Je cíbe stádio na příjomne 22 stopňu kvodživa a neladajo toho, maja tohle hišče pitne přestavky takých stádionach, kde zmolam hižo jace tak pravé horco ne. No haj, tun abo tam ne nima ani klimatis přípravu nadžele, tamni maja jún za 100 tisac v naddimenzionálnych kvodžakách stádionách rádetejš v USA.

0: Dżensa je siateho jana, to sima miža praju, a s tym je wona tiž zakončena sezona Romaka. Kajka wona bije, no to budu nam burja zavešte hišče rec, ale snano so tun, aber tamne tiž praša kunc Romaka. A to na dňu siateho jana, što šlinčika ješ tradícia, nie to ma rzy biologisku pričinu. Rostlina ma so svunca, s tym tiž mocu nasrybač přichodných dniach, miesacach, zoby klietu tež zaso dosť Romaka zakúždeho sedavo na tala. Liečnú, abo tež zimský spa, liečný spa, so sekežovská rozselinia tež vopravdu zaslúživa je, tuž môže mirne moce čerpač a nás znova klitu zaso zveselič. S tým je na pošešťich, što je hevák nového z našej domizny. To vie Katka Pyplec.
1: Serbski Rozvoz. Povieste. Studio Katka Pöbelec.
2: Dobranje. Šulario na serbskih šulach maja tutun tudžin skročenu vúčbu. Miesto 45 menšinskih sa jenož pohodžinske šulske hodžine vodmivaja. Napšikvat na vyšši šuli Vorklice. S tým sú šie předmety zaručené praj navodnica Diana Šočina. Na budyskym serbskym gymnáziu maja miešincu mies skročenými hodžinami a kuncom po 6 hodžine, tak direktor René Jacvok. Navodnica Radvorskej vyššie šule Diana Vočerjova zdžili, za maja šulario celý týždeň po 5 hodžine svobodne. V Ralbicach sme až štvrtk a piatk po druhej hodžine skročenú vúčbu. V Slepom je so šulské viednictvo za skročenie šulskej hodžiny za tutun týždeň rozsudživo. Všetky naprašované šule dodaža, zo všetne aktuálne rozsudža. V obsedžerie radvorského rodu Floriany Heilbronnery je so včera bronzová tafla nemskej založby za pomník o škyt přepodala. Ona má financiálnu podpieru založby při ponoviniu rodu dopominač. Privátni daričelio a vunožky loterie Glücksspirale sú ponovinie jednače historických voknov zmožnili. Cokonie je so 5 000 eur za to darivo. Radvorský rod je jeden z 880 pomníkov škytaných objektov nímsky, ktorýž sú ze spichovaniu profitovali. Na Vorklečanskej kupie je kôr Lipa včera večer pred nečisto a 86-čimi zjavnú probu převied. Na přeprošenie Vorklečanského viesného tovarstva zaspieva kôr pod hovým nebiom najšelakoryše serbske štučky. Na poslednej probie do lečnej přestavky predstaví kôr tradicionálne a moderné serbske spievy. Miestnými bych ju napríklad Nichtu nebie smáčerie, Kovády z Vúžica a tiež přečelio skupiny Daisy Dogs. Vo zastaraní hostčí staráše sa Vorklečanské viesne tovarstvo. Okres Budošín zesilňa svoju peniažnú podpieru za zamieruje zviazk Vúžiska jezorina Sakska. Za leto 2027 sa dohromady 380 000 eur z popvatku k dispozícii staja a za 2028 nemale 320 000 eur. Zamieruje zviazk koordinuje turistické vúviče Vúžiske jezoriny a pomáči marketingu, vúvivaniu infraštruktúry a regionálnym zromadným džile. S vyšším finančným angažmangom maja so přichodne ze pomocou spichovania väčšie projekty zvoprodžiť. Na letuším sympóziu tovaršnosti za vumiostvoje slidženie v Irske vopčili so tutun týdžin serbska vumiorča Karoline Krautzec. Téma reka tunras, kak so vumiostvoje slidženie s menšinovými rečimi rozestaja. Krautzec pokazuje svoju instaláciu Rič, kýž zabíra sa s tým, kak je so serbština je svojbie přes brunicu zubiva. Vumilča rysuje přesedlenie svoje pravúky z vojorovského regiona do Delnie Vúžice a potom do Hornie Vúžice. Povedá vo obkadnej serbštine z kotrejšie votrostva a vo svojich tučasných pracovaniach svojim dečom hornoserbštinu naučiť. To bych ju povieste, kotrež namákače tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca zmijeme zase raz dosť a nadosť svonca k tomu letnám ročelu a vostanje sucho, žive sliebro stupa bielu dňa na 33 stopňu, tak na meteorológiu viesča. Dále vostanje hač do niedžele prevažne svunčne, poprodže jara letne tropiske vedro, co nimale rec, kúžu džen býva hod. Čoplišo, nedželu viesče na meteorologu, a samo 40 stopňu, nezabúčte se tu iš na škyt pred svuncom, najlepie kobok sadič a tiež ešte niešte na kožu namazač.
0: Abo na oči, to tiež modis se, no, celé vážne za oči tiež. Na drohách všetko dere beží, brzkače, žáne tu neudadám s fujským systéme. Tu iš vám dobrú, aby ste jezbu jeli, než to popuču napadne. Myslíte na to ráde. Přes četú funkciu našej damotnej app MDA Serbia, abo zazvonče to na skrotka tu do Budyšina. Budyšin 7.30, 400.
1: Serbský rozvoz.
0: 4 poda po šeštiche, a to je Anna-Maria Brečnerec tu serbským rozvozu.

Doktor-Taste. Votem Sonny, lečeč po nebju. No a ja, mitko, rjane poskit za vas, ki šmenuje so novosče v obrazach. To šak je naš poskit, za nesvešiče naš poješče, ale možeče tež rade vuladač. Vabim rade tež s tutimi temami reporterojo a reporterki pobehu z kameru. Napšikvat na kluštorskim sveđenju Pančica Kukove. Dale vame za vas tež v obraze konstudženskeho Dudakového festivala Slepom z přijotovane a poladneme do Kruščic, džiš je so vubiedžovanie koniacich zapšahu při fulke cvorce prevedlo a horeka jednoče, tadam su maturanča svoje vopstače. Aby ja vosvědčili maturna sjatočnošt, sme za vás zapopadneli z kameru. To a hišče vele viace namakače na našej internetovej strone, našej damotni app MDR Serbia. A tu ještě dalších poskytku tam tiež namakače, kaž dječace vusevania serbsku hudžbu, šudže a přeco môžeče si tam deles čanečná šmoratko, podcasty nedenišich vusevaniu, tute nadenice tiež ARD Sounds app a to šo džaku rozhlasovému poplatky bez vabenia a dalších vúdavkov. To môžu vám na každý pád doporučiť si tuto poskyt k ľubič dačnú a mlčá generácia. Tá namáka naše novosti v obrazách tiež na Instagrame alebo na Facebooku ako krótku videovú sekvencu. To sa tiež zavešte přes informácie z domizny Kytro Viesela.

0: Dokal je votliča opraša, so boši lebelt hrsta tu, serbskim rozvosu a snano čakačetiš v nitko krotko došeščih na naše nabožne svoo.
1: Nabožne svoo.
0: Tute ma dženca rano Pavo Birt z Zwei Brückena.
2: V tutem tiđenju riču v dobrých počinkách človeka dženca vo virje. Susodina mi raz praješe, zo neviri. Ja je prajoch, zo to neviriu. Kujžde človek viri, prašenje je vizo, do čeho viri a vo čo so jedna, a hač je to k viri k mane. Do politiske strony virič je hotový nerozum. Kajž je so tým pokazalo, kých sú napríklad Hitleri, Staliny, virili, abo netko Trumpy, abo Putiny. Ja tu nepraju, zo je víra do Boha núzna. Tež misionstvo mieše a má so prašeč tač, hač je so z víry a do víry do Boha stalo. Štož je so na svieče, v imenie Boha načinivo. Viera so spúšťa na dobre moce, kýž nás vulkotne vobdavaja, kajž je to bonhývo v uprajivu.
0: To praj Pavo Virt z Zwei Brückena nadoku a tež zamovitosti serbského vosadného zjazka. Peč menšinou do šeščiche Atelis Rindlindnerec nás ešte raz zveselí. S tým, zo nám vop spieva, rajnče zéria, kýšak sú hýža pomalu skáželi, svonco hýža svoju cevú moc pokáza. A nás poran nám porane zatepí, tyž dženca zasorano.

0: Kak so horcata na skut wuskotkuje, wotem je rune mirčim benk rozprawjau, no a krutko, po na posedmi chcemo z katku wotem porečeć, kak so horcata tiš na naše čivo wuskotkuje. Doto pak, so wie lube dzieci, z čivo je za vas rajnči postro.
1: Čehodla? Kak? Što? Lexia, prosi so.
2: Mamy ju doma čítač, ale tež v šuli.
3: A tak, haj, to sluša do vúčby serbščiny. Môžu ti pak rec, zo to ve vyšších letnikách tak dále bunže.
2: Ale mama dá si tola trúde knihy od nekajkých vosobu prečítač.
3: To trichy. Ona má taký online nový přístup za portál, na ktorom sú také prečítanské dataje romadža. Ale serbske knihy tam jako audiodataje nemajú.
2: To pak je neférne, abo?
3: Je, kaž je. Přes to sú starší šulore husto horša, dokáž má vše možné serbskoryčné knihy v opravde čítať. Nemce šulore vúžia rady možnosť si vyste knihy celé jednore prečítať štať.
1: Vítaj taj.
2: Buď strujenú, Lexio.
3: Vítaj k nám.
1: Mataj den sa temu knihy?
2: Haj, ja dobu v serbštine čítač knihu Rivko od Jurija Prizana.
3: A tady chceš vidieť, hač ma nichtu dataju, so by si ju prečítať štať mu.
1: Idea je prima. Hodí so do dženstnišieho časa, ale tajke narovanie knihy Rivko nedáva.
2: Okej, daju dočítam. Sme v šuli, ktoré ižo zromadne započínali.
3: Staj hižo raz vo tem přemyslovoj, keľko knihu na sviče máme?
2: Tak da ty na to přinžeš.
3: No haj, kúže leto sa tola knihy vudavaja, tyž serbske sú podľa. A nedávno bojdaše mi Hannes, zo je loni dohromady 760 knihu čítal.
2: Hannes je loni 760 knihu čítal? Nímá távun žané druhé nalouky.
1: Prašenie som mi ľúbi, ja samo. A netko chceš viedzieć, Josefina, keľko knihu je so hač dotal na svieče vúdavo?
3: Haj, a hač máme na svieče jace knihu abo jace človeku.
2: Snano je runie telko knihu, kaj 6 človeku na svieče. Ja mám jenež jednu najľubšiu knihu.
3: Ja pak mám jacere.
1: Dobre přirunovanie. Po takým, keľko ľudí tu chvíľu na svieče máme?
3: Honio a deno Serbia sú 60 tisac, so písa.
1: To je hižo švárna ličba, haj? Na celým svieče bydli tu chvíľu přes 8 miliardo ľudí.
3: A knihu? Kúžda kniha je nož junu ličená?
1: Knihou je celé jasné minie. Okolo 200 do 250 miliónov knižných titulov. To sú sej vedomostnice viesči, při čímž so letne přes 2 milióne přidružitej.
3: Na to môže Hannes vodňo a noci čítač.
2: Ale ja duračo kopajn súrač.

0: Sie znadziomne su tež auta zavěščene, kiž su paduchy pokranili a policia je ich lepiła.
1: Policia z G.
2: Zastonice su pondželu popodňu na a 4 Toyota s polským čísvom vuladali a tuto čísvo přeprovovali. Jako šofér zastonico vulada stupi na pónové pedál, jeho pak možachu při autodrovém odpočnišču Hornia Vúžica potom dohonič. Tam soch podlad tež v obkruči tuto autobus 4 dne prede v severo-rynsko-vestfálske pokradnjene. Cia cice čiletného polského vodžaria na kvilne zajachu. A jen ešteň pozdišo, včera potekým je policajská kontrola znova padústvo auta od kočmua. Kontrolovali sú na parkovanišču pola horního vujezda. Kia, kýž si dokvadnišo v obladachu, by sa v hesenské pokradnú. Tyž tu sú 41-letného polského vodžaria najprv raz sobu zali.

0: Tell me about it. No, what do I'm rade poedam? Minutze gak nacha suje. Je na po sedmich.
1: Serbski rozvoz. Poestre. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranje. Šulerjo na serbskih šulach maja tutun tečen skročeno vučbu. Mesto 45 menšinskih so jenož po hodžinske šulske hodžine vodmivaja. Napšikvat na vše šuli Vorkletce, s tem su še předmete zaručene, praj navodnica Diana Šučina. Na budeskim serbskim gimnaziju maja menšincu mjez skročenimi hodžinami a koncom po 6. hodžinje, tak direktor René Vjacvok. Navodnica Radvorskeje vyššie šule Diana Vočerjova zdjeli, zo maja šulerjo cuvy tydžin po 5. hodžinje svobodne. V Ralbicach smeja štvrtk a piatk po 2. hodžinje skročeno vučbu. V Slepom je so šulske vjednistvo za skročene šulske hodžine za tutun tydžin rozsudživo. Šitk naprašovane šule dodadža, zo šednje aktualni rozsudža. V obsedžerji Radvorskeho rodu Floriani Heilbronnery je so čera bronzova tafla nímskeje zaožby za pomnik oškit přepodala. Vona ma na financielnu podpieru zaožby při ponoveniu rodu dopominač. Privátni daričeljo a vunožki loterie Glücksspirale su ponovenie jednače historických vokno zmožnili. Cukunje je so 5,000 euro za to darivo. Radvorský rod je jeden z 880 pomnikov škitaných objektov Nímskej, kotrž sú ze spichovaniu profitovali. Na Vorklečanskej kupie je kur Lipa včera večer před 180 hostčimi zjavnú probu převied. Na přeprošenie Vorklečanského viesného dôvorstva zaspieva kur pod hovým nebiom najšelakoryše serbske štučky. Na poslední probie do lične přestavky predstej kur tradicionálne a moderne serbske spievy. Kletu aprilu hotuje so kur na vosebite koncert skvátnostne 120-letného jubilea založenia kura s novým oratóriom Jezusove živy Felixa Breuera. Vokres Budešin zesenja svoju penežnu podpieru za zamieru zviazk Vúžiska jezorina Sakska. Za leto 2027 so dohromady 380 000 euro z popfatku k dispozícii staja a za 2028 nímale 320 000 euro. Zamieru zviazk koordinuje turistické vúviče Vúžiskeje jezoriny a pomá pri marketingu, vúvivaniu infraštruktúry a regionálnym zromadným džile. S vyšším finančným angažemangom maja so přichodne s pomocou spichovania väčšie projekty zvoprodžič. Na letošním sympóziu tovaršnosti za vumiostvové sledženie v Irske vobčili so tutun tydžin serbska vumioča Karoline Krautsec. Téma rekatunras – Kak so vumiostvové sledženie s menšinovými rečimi rozestaja? Krautsec pokazuje svoju instaláciu Rč, reč, kýž zabiera sa so s tým, kaké sa so serbština vie svojbie přes brunicu zubiva. Vumioče rysuje přesedlenie svoje pravúky z vojorúského regiona do Delnie Vúžice a potom do Hornie Vúžice. Poveda vo vopkatnej serbštine, skotrejš je votrostva, a vo svojich tučasných pracovaniach svojim džičom horno serbštinu naučič. To bych ju povesče, kotrež namakače tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca zmijeme ledma mročelu, za to pak dosť a nadosť svunca, každe šiža minjenih dňach, hač to ci a ci ce či stopňu žive slibro dredženca pokaza, tak na meteorologe vysča, netko runje su svunčne vosom načetu budešenje. Hač do nedžele vostane dále převažne svunčne, Jara, horco, tropiske nimale, kožde džen žive slibro dále stupa, nedželu, za našu končinu samo 40 stopňu vesča.
0: Zbožone, kýž má klimatisku připravu veoče. V osebe tutých dňach treba če ju, na drohách pak je tak daleko šitko svobodne bliska, čo žanech neje, tu už vám dobrú a vestu jezbu 4 po napo 7.
1: Serbský rozvoz.
0: A kak so čapota na naše čeva vúskutkuje, to nedom skatku vám poveda moj. Dobre start přijem moj, do džensnýšie srede.

0: tými signálemi. Čivo spýta tak, přidatnú produkciu čopfoty přes požívanie vobinč. Mene jedže môže pak tiež k tomu viesť, so čujeme sa hýšče svabší. Cukonie nastane taká kombinácia z čilného a mentálneho počožovania, kotroštiny horcidne vo sebe napínace.
1: A tu už vám přeje moje šítko dobre na tutých přichodných horcích dňach. Kak so horcota na naše čivo vúskutkuje, o tom s mojou rône porečavoj skatku. A vám rade tež ešte dorade dám za liečo. Mejče stajne vodu při sebi. 2 litre hač do 3 litru čivo na džen treba. Tež svunčnem loko, svunčná krema, neje na škodu, rône tak aj šnavoči a nešto na bovu. Ale došak tež dere sami vieš, tu iš dajče se netko kofi zasvodžeč, čaj, kakao, aber tiš kvodne napaj do rania.

krótko doci bydl ki nasedomie. No a tunle problém mejach sobotu nakvasu šunové žana mobilna suč a to runi na onem dňu džiš ma nemská druhu rú svetových mištostvo. Ale što si chceš, nemská event. Abo, vujky prašak, vod džensnišeho môžeče vaše zvoby zadvilované pačere abo, zajšto šiš predsovo lipšu mobilnu suč direktne na Sakske hospodárske ministerstvo svač, oni chci da menice rade vedieť, že Sakske je mobilna sieť špatná, že mieli hišče pomhač, vutvarič a tak dále. Jeden týždeň druhá hač do 1. júlia môžete ze šmuratkom silnosť vašeje sieťe mieriť a rezultat ministerstvu svač a to přes aplikáciu, kýž ríka kečbu mobilfunkček. No a tak môžete pomhač, zase džire mobilne sieťe platája a to s pomocou kečbu aplikácie mobilfunkček. Tam po takým mirič celé jednore viesto čas menšinu nekak, kak silná je vaša sieť a potom se

0: 2012. Ona tak daleko bije. Europeada tu domizny we Łužicy, kajki to čas. 7 hodzin, a cínače je ročo do reality, a starši ju zabišče znaja naval papierko, kotrž dzieci předovšim ke konci, a pon zaso ke spočatki šulského leta sobu domoj přinesu na zbožo husto dosaha, tyš jenoš mač abo nan podpisa. Kak to nelepe serbs zvúradnič, no o tym nam nietko rozprawia a rozmysluje riče spytnica doktor Sonja Velková.
1: Rečni kučik v serbskim rozhlasu.
2: V serbskih šulach přibira podžel šulerjov, kot siš vod doma serbsce nereča. Oni pokadžija zveča z nemskorečnih abo rečne mješanih svojbov. Nedavno sem v tutih svojbah čitala, za vopkneži v nich jenož jeden staršiski džil serbščinu. Je to zaso formulácia, kotrež je nemčina kmociva. Zakvat môže jenož byť slovo Elternteil, štož mení pak nána, pak máč nekajkého džišča. Menovaný odpovednik staršiský džil nemám zaradžené, však nejedná sa o nekajký džil, kýž má staršiskú funkciu, abo kýž je za starších, kýž je to napríklad v jazbe staršiský večok. Lepedre prajme, zodže vo jednoho ze staršeju. A hač runeš stejí tu ličbnik jeden v muskej forme, môže taj s tým nan abo mač menený byč. Serbske slovo starši, respektívne starši, kryje sa ze stopňovanej formu adjektíva staré a užívame jej jako pomenovanie za rodičelu jenož v dualu a pluralu. Když pak votrosče dječo jenož s nánom abo mačerju, potom nevutvorme račo žaden sam kubvace staršiski džil, ale pomenujme cele konkrétne, vo koho so jedna, vo samokubvacu mač abo samokubvaceho nána.
0: Praj reče spytnica doktor Sonja Velková. Tu serbskim rozhlasu bydl k navosom je.

Došak tež zavešče znaje, če podbeži svunško smali, a kapka voda, haj to je duo za dušu. Tak nečujeme se, nož my tu ve Vužice nije po cem sveče ľudžo se rune poča, a tež vo sebe koparjo z Európy při v svetových mištostvách, kýž na travniku při tréninku kytro so poča, nie sú tute temperatúry v USA syva tak zvučení. Viacer 40 Celsiusa stopňu menúce. Stopňu Celsiusa maja tu kvíne tiež v USA. Zbožovničí, kýž maja svoje ry na tutých svetových mištostvách v Atlante, v Dallasu alebo Houstonie. Tute stádia sú menúce Hej, môž rájč, pře vúľke rádžené kvôdžaky. Při rie Nímska, přečivo Curaçao, je to snáno napadne, bo cicha stádiona by kompletne zaurená a klimatická příprava je cibé stádion na příjomné 22 stopňu Celsiusa kvôdživa. A neladajú toho maja, tohodla hýšče pitné přestavky Vabenia Fenkodla. No hej, tu nabo tamne ani takú klimatickú přípravu na džile nima, tamni maja jún zaso za 100 000 v naddimenzionálnych kvôdžakách, stadionách, tam daloko preč Americe. Nedom zčiu ja tu informácie z Vužice, ale krotka přes vúky hat a potom zaso vročo.

0: To sme vone tiež od Katky. Znova zaso slyšeli horcota na nás jedže. To je celé renie, když či potom raz kus kvitra mierzvo či duje, když môžeš napríklad na koleso so švikneč a či tola ešte trošku kvodnižeho vicika vokoho nosa duje. Napríklad pak, když možno, když sedíš na koniu a z ním po kraju zjecháš, tola je to pri takých horcech temperatúrach zcova radžomne. Na, za konia a tež za jecharia. Das muss so raz gut nur likaku. Saru Benschec vopraschelli.
1: Radžomne, jo, vopraschel schon wat. Also, dischen se ujechats, nano vopraschel te chasse ujic, dische kuskurnische, so in dupona, rano, saie, aber nawitschopon ujecha. To za jeno samo neuhubene a za te skočovi so ty lepše.
0: Abo snadno nedom ze skonjom dokvodne je zadkule do čorno halštrova, abo rune menovane je kloštorskie vody. To so jichar kajšte škojn zavešče veselitaj. Načoš máš hevak dživač ze zvieratami.

0: Markus Moa, serbskim rozvozu, štyri menšiny do osmiche.
1: Nábožné slovo.
0: A tu má dženca ráno, Pavo Wirt, Zwei Brückena.
2: V tutem týdňu rečiu vo dobrých počinkách človeka, dženca vo vírie. Susodina mi raz praješe, zo nevierí. Ja jej prajoch, zo to nevierju. Kujžde človek vierí, prašenie je vierzo, do čeho vierí a vo čo so jedna, a hač je to k vierie k mane. Do politiskeje strone vierič je hotový nerozum. Kajž je so tým pokazalo, kých sú napríklad Hitleri, Staliny vierili abo netko Trumpy, abo Putiny. Ja tu nepraju, zo je víra do Boha núzna. Tež misionstvo mieše a má so prašeť tač, hač je so z víry a do víry do Boha stavo, štož je so na sviče v imenie Boha načinivo. Víra so spúšťa na dobre moce, kýž nás vulkotne vobdavaja, kajž je to bonhývo v uprajivu.
0: Praj Pavo Wirt, Zwei Brückena, nadoku a zamovitosti serbského vosadného zjazka.

před viace hač měsacom. Je so zore cu dom sypnil, ci ľudži přisudcu při tym živěně přisadžili. Dvaj poladnej je policia namakava a nětko to kriminálno-techniske přepytovanie je zakončené a pokaza, zo je pfunová explózia z vůjky věstošťu přičina, zo je so dom sypnil. A nětko chcedža namakane džile pfunové instalácie při Ličaku jako CD-model zhromadže sadžič a tak vusledžič, hač ješ tu nešto při tuté připrave zmenil, manipuloval. Rone to však policia v obimaj podladnemaj vumietuje, zo su znano samokoporové rove v obškodžili. Spore kriminálno-policajské dživoto je, vážne však je, že sa tajka tragédia hižo nevospetuje. Što sú zastavnice z našej domizny zdžilili? Katka, nám to nedom zvíma tu serbským rozbosu.

0: Vosomoji in 20 je v Vojorecach a v okolinje Sorunje Horca diskutuje vo sledovacej vierce plahova truskalco nohce za najeho polu džiči pod 12 letami truskalce šipaja. Ale nic, dokáž ma nešto přečiva džičom, ni nie smože tež, štož so moži pak náže internetša tuž do médiach vumetuje, nie vun nohce džiči na svojim bolu dokelšce svoje rostliny škitač. Přeco zasa menujce, nekyč buja starší při ščipanju na svoj dorost a potom džiči mez rynkami skakaja a rostliny a sad skuncuja. Tak rata blízko Vojorec vumietuje. Tyž serbský rata Matias Domania je vo podokách svyšov a vun apeluje prostě na starších si svoje zamovitošče tyž vedomi byč.
1: Also, po nás džiči absolut ne žan problem nis, man muss so wesseli mit Pschitzi Napola, so jene Schwottem jo, die Schnicke, Gitschi, Woko tepta ja, natich Truskavica, Woko metta ja, so ne Gia, so ja zum Problem, alle kei peine, das Sturm hat schon nix, schon ne, muss sami schon ne Probleme in Napolo nis, man milli, alle, so ja kei Schuge, die Starschi nikak, na to Kitschbuja, to scho,
0: A ja sa haj to praj Matias Domania a ja sa prašam, hač dredžiči nitkole pri tajkých horcoch temperatúrach skýre lušt na kúpanie nimajú. Abo, ľubi džiči, nedom sčivoje za vás do serbským rozvosu. Rajnši postru, vizošte tam vútrobne vítani a tiež truskajce môžete si zesvoltič dač. 8 hodin 21 je Štefani Klosec nám nitko tu zaspíva.

0: šlinki bez časnika a snano tež bez radija. Potom minúce bychu dženca svišeli za kýva nám konstiginia Vulka Horca da snano samo rekord štúrce, oko štúrce či stopňu pokazaba vyščana meteorologojo. Je napo dživečich dalši novinky za našu domiznu, za našu vúžicu ma Katka spriotovaná.
1: Serbski Rozvoz. Povješče. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranje. Šulerje na serbskih šulach maja tuten tudžin skročenu vúčbu. Miesto 5.40 menšinskih sa jenož pohodžinske šulske hodžine vodmievaja. Napšikvad na vyši šuli Vorklece. S tým sú šie předmete zaručené praje navodnica Diana Šočina. Na budeskym serbskym gymnáziu maja miešincu mies skročenými hodžinami a koncom po 6. hodžine, tak direktor René Jacvok. Navodnica Radvorskej vyššie šule Diana Vočarjova zdieli, so maja šulario cuvý džin po 5. hodžine svobodné. V Rajbicach sme až štvrtk a piatk po 2. hodžine skročenú vúčbu. Tež v Slepom je so šulské viednictvo za skročené šulské hodžiny za tuto týden rozsúdživo. Všetky naprašované šule dodáča zo všetnia aktuálne rozsúdža. V obsedžeri Radvorského rodu Floriany Heilbronnery je so čera bronzová tafla nímskej založby za pomník o škyt přepodala. Vona má na financiálnu podpieru založby při ponoveniu rodu dopomínač. Privátni daričeljo a vunožky loterie Glücksspirale sú ponovenie jednače historických voknov zmožnili. Cokonje je so 5,30 euro za to darivo. Radvorský rod je jeden z 880 pomníko škytaných objektov nímskej, kotrež sú ze spichovaniu profitovali. Na Vorklečanskej kupie je kur Lipa čera večer před nedžesto a 86-čimi zjavnú probu převied. Na přeprošenie Vorklečanského viesného tovarstva zaspieva kur pod hujem nebiom najšelakoriše serbske štučky. Na poslední probie do lečnej přestavky predstajú tradicionálne a moderne serbske spievy. Kletu aprilu hotuje so Lipinjo na vosibity koncert skvadnostne 120-letného jubileja založenia kura s novým oratórium Jezusove džive Felixa Brojera. V okres Budešín zaselňa svoju penežnú podpieru za zamierový zviazk Vúžiska jezorina Sakska. Za leto 2027 so dohromady 384 euro s popfatkou k dispozícii staja a za 2028 nímale 324 euro. Zamierový zviazk koordinuje turistické vúviče Vúžiske jezoriny a pomáha pri marketingu, vúvivaniu infraštruktúry a regionálnym zromadným džile. S vyšším finančným angažmangom maja so přichodne s pomocou spichovania väčšie projekty zvoprodžič. Na letuším sympóziu Dovoršnosť za vomiostvoje sledženie v Irske vopčili so tuto týdžen serbska vomiorča Karoline Kraucec. Téma regatunras, kak so vomiostvoje sledženie s menšinovými rečimi rozestaja. Kraucec pokazuje svoju instaláciu Rič, kýž zabiera so s tým, kaký so serbština vieje svojbie přes brunicu zubiva. Vomilča rysuje přesedlenie svoje právoky z vojorovského regiona do Delnie Vúžice a potom do Hornie Vúžice. Poveda vo vopkadnej serbštine z kotrejšie votrostva a vo svojich tučasných pracovaniach svojim dečom hornoserbštinu naučiť. To bych ju povesť, če kotrož namakáče tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Temperatúra stúpa biehu dňa na hačtoci a cicoči stopňu. K tomu slunco a hýšče viac slunca vočakujeme. Nímale žanem ročele dženca nevúľadame, tiež v prichodných dňach byla stane horcišo a horcišo. Nedželu očakujeme samo 40 stopňov, to zakske dotali ešte nemiachme.
0: Na druhách šitko, dere beží bryska, čežan nímam poskytku, tuž vám dobrú a viestu jezbu ešte serbským rozvozom, hač dođe večích.
1: Serbský rozvoz.
0: A zanku recenej.

0: Frank Vesela, tu v srbskim rozvosu peč menšinov dođe večjih je.
1: Nabožne slovo.
0: Tutema dženca rano, babo vrt z Cvajbrückena.
2: V tutem tiđenju reču v dobrých počinkách človeka dženca vo virje. Susodina mi raz praješe, zo neviri. Ja je prajoch, zo to neviriu. Kujžde človek viri, prašenje je vizo, do čeho viri a vočo so jedna, a hač je to k viri k mane. Do politiske strone virič je hotove nerozum. Kajž je so tým pokazalo, kých sú napšikvat Hitleri, Staliny, virili abo netko Trumpy, abo Putiny. Ja tu nepraju. Zo je víra do Boha núzna. Tež misjónstvo mieše a má so prašeť tač, hač je so z víry a do víry do Boha stavo, štož je so na svieče v menie Boha načinivo. Víra so spúšťa na dobre moce, kýž nás vulkotne vobdavaja, kajš je to bonhivo v uprajivu.
0: To praj Pavo Vrt z Cvajbrückena na dolku a zamovitosti serbského vosadného zjazka. 8 hodin 6 a pousta je, a netko zaslušíme, oratori podlečo z radosťu do živenia. Do džencnišieho dňa.

0: Żeńca Jorżyny Świętego Jana, ktomu, co słyszeli równo Boże słowo, serskie biatowanie, kujanie, suteki mieli w Kozlem, to już było niż lue. Stefani Kaucoc ulicujo.
1: Przedjańskiego rytuania wety wiasy su zwene velali namszu. To je bola dvejorecna namša. Psalm a epistlu su selske a nimske ljazuali. Dvejorecne su piatovali a sviju vieru uznavali.
2: Kak su tveje statki tak velike, tveje mysli su neumierne dvumoke.
3: Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum.
1: Bez reži jo zavisče stojal Jan ten dupjar. Ve Srežoviku su žin Jana svišili ako Lišojske gede, šak si žin Jana a gede blisko Lišojskego a Zimskego zaurošenja slunca. Gede su zahop zasa, žož pšibira svitlo obšin zasi. Jan stoj za nedlejše dne leta, za svitlo, a teke za plodne liše. Biblii ste opisovani prorožinje Jezusa a Jana, a ca samodrugošči mašelju kradu podobnej. Křesťané majú vysybný žin, žož se spomínajú na zmakanie mašerjú, ka Marie a Alžběty. Tomu dňu se groní Marie doma pytanie, na nímsky Maria Heimsuchung. V starém burském svíše sú gronili tomu dňu předežnúska Maria. Vytom je také bylo na tý námši v Kozlem to grono. Na selský jo ľazoval Hartmut Leibner.
2: A za Alžbětu přijde čas, až dejašo prorožíš, a vena peroži syna. A je susieži a přijašele zvršachu, až biešo ucinil knies svoju zmilnosť na nej a veni vjaselachu se z nejú.
1: Na Jana jo tak ako na Jezusa cakal grozny kync. Jana su zamodovali, to jo se stalo na žicenie žuki krála Herodesa Antipa. Tu žučo jo se upšasilo jogo glúhu na tableše. Taki kejnc nejo cakal na Jana v Kozlem slednu neželu. Jomu su v tradicionelnym rituvanju Jano vytrgali tmdracki, kterýž su pkšeli jogo obliak. Ako namša je su stupili z cerkve, jo slunco mycne svišilo a gece su šuknych zachopili rozluštuvaš.
0: Všakudňu svätého Jana ve Kozlem jo rozpravíva Štefani Krautsalc.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Serbska ucpa upadnja gorcotetla. Sledne tyžin zorjako a latarniki zase svieše ve jajnskej noce. Te a dalšne informacije nento ve našich povijesťach oja Gregor Klim Dobrožin. Gorcota ustatkujo se teke na Serbsku ucpu ve dolnej Húžice. Gorúcich temperatúru dla jo ve viele šulach skrocona ucpa pe žilu upadnú gežinu. A to petrefio serščinu napšikvat na šuli Astrid Lindgren ve mestče Chošobus, žož ordujo ucona ako cuzarec. Zavina jo až vedmio se serščina cesto nakšomia ucpných plánu. Žasež mjasecu sú intenzívne uknuli serskoric. Nentejšne zorja lietnik jo vecam knione. Ku konca jújo lietnik zase či dny dvojko přebyval skromadne Pelskej. Ve sledniko septembra sem jo se obželivo 14 zorjacku a zorjaku na ucpie. Jadna zorjacka jo jesnej přestava a namakava živo z Vuvakskej, co pak přiš sledk do Vúžice. Nento feluju jano išti riecne certifikáte, ako slušajú k obzamknieniu lietnika. Za novým jastem z 4. kurs sú ubrali žasež obžilníku a obžilnicu, veni majú šanse se južo nento zjavnosť či predk staja štabužo se staš na riecnem cvieženiu tu sobe tu vedešne. Slipjenska cerkvia dej skoro dostaš novo orgele. Ako informirio kantor Björn Sobota, nentešne orgele žincašne klimatiske šeže vece neutraju. Toma cini šteke s tým, až sú orgele tvarjone ze žilu starších orgelov po žilu ze špatnýho kvalitu kroni Sobota. Nové orgele by plašili uše 300,000 euro, južo nento sú slepianári uše 140,000 euro zezbierali. Veseda nažia sa na dalšne zjavne spiehovanie, ale felio po nadali uše 80,000 euro. Slipecka vesada jo zaredovala konto za pestčenja a vjaseli se vokušte penišk. Vestenjame ešte ve Slipem? Kak meža ugledaš moderna slipjanska serska drastva? S novem ubežovanjem šepša se jo projekt Zorbit ve Slipem ze starih drastvo moderne unikate ušivaš. Činasče obželniko ve ubežovanju dajo, žinca zmakajo se predna raz na tak gronjenem kick-off zaredovanju ve serskem kulturnem centrumje. Žovoto uživaš drastvene žile ve šakodakih špartah, vesebna šparta jo zamurskih, dokolaš za nje skoro nic ne eksistirujo groni sobu organizator Jan Richtar. Obželniki dostanu kušta a kušta samski skvat starje slepjenske suknje, živješ tuženjo maju pen cas se nieco umyslíš, ako my to kývam ja so drugim nová, úsokogedna šijarná mašina. Okovodenia svetego Jana dajo svietve noce. Jajnske vacky, abo latarniki rono svajžbuju, sviešece insekty sú dla toho rono derie vížeš, tovaristvo za štít natúry ve Gaukojcach pšepšosio k tomu žinca ve noce na požasešech na exkurziu ve vejsnem žilu Glinsk, podobnú akciu dajo teke ve Vninkách Plavukova. Jo, co dem gronisch, jo, goruco a byva garsche, žinca 2,3 grado a bytče nebio, ve noce se jano mało ochvažio, veto pen ešte 17 grado, vyče stupa termometa ešte pičku dali na 5,3 grado, ve noce na 5 pon tropiske 2,3 grado a 5 kvetnio pedobne goruce temperature, pšava goruca švaba pšiša akle sobetu s temperaturami až na 4,3 grado, abo samo vici, pitaš o sebe chvotk, pišče došť, kde rešo na se.

Co se s vami rozognováš? Jo, uščevanie chyla se južana kyn. Se víče predstajome vám knígve vod Sarajského instituta. Novosti ze slepiko zmijome za vás. A s rusojského rýcu, co me se tekešči zaberáš, při mikrofóne bužo víče Diana Šejcova za vás. Ja groním vám na zase slyšanie. Ja som Anja Kochoj-Čvarcová. Pežovajša kšasne svinsne vedpodňo na chvodnom miestašku. Ja, co regápen, zmijome zase spätobnejšie temperatúry.

0: RTB Serbski program Povijesti
1: Serbska ucba upadnja Gorcotedla. Sledna tužin Zorjako a Latarniki zase svieše ve jajnskej noce. Te a dalšne informácie nento ve našich povijestčach ojo Gregor Klim dobržin. Gorcota ustatkujo so teke na Serbsku ucbu ve Dolnej Úžice. Gorúcich temperatúru dla jo ve viele šulach skroco na ucba pe žilu upadnú gežine. A to petrefio serščinu, napšikvat na šuli Astrid Lindgren ve mestče Chošebus, žož ordu jo ucona ako cuzarec. Zavina jo a švetmio se serščina cesto nakšomia ucbných plánov. Žasež mjasecu sú intenzívne uknuli Serbsku rec. Nentejšne zorja lietnik jo vecam knione. Ku konca ju jo lietnik zase či dny dvojko přebyval skromadne Pelskej. Vec lietnik o septembra sem jo so obželivo styrnasčo zorjacku a zorjaku na ucbie. Jadna zorjacka jo jesnej přestava a namakava živo z Vuvakskej, co pak přiš sliedk do Vužice. Nento feluju jano išti recne certifikate, ako slušajú k obzamknieniu lietnika. Za novým jastem z 4. kurs sú ubrali žasež obžilniku a obžilnicu, veni majú šanse se južo nento zjavnosť či predk staja štabužo se staš na recnem cvieženiu tu sobe tu vedešne. Slipjanska cerkvia dej skoro dostaš nové orgele. Ako informirio kantor Björn Sobota, nentešne orgele žinsajšne klimatiske šeže vece neutraju. Toma ciniš teke s tým, až sú orgele tvarjone ze žilu starších orgelov po žilu ze špatnýho kvalitu kroni Sobota. Nové orgele by plašili uše 300,000 euro, južo nento sú slepianári uše 100,000 euro zezbierali. Veseda nažia sa na dalšne zjavne spiehovanie, ale filio po nadali uše 800,000 euro. Slipjanska vesada jo zaredovala konto zapestčenja a vjaseli se v okušte penišk. Vestenjom ešte ve slipem? Kak meža ugledaš moderna slipjanska serska drastva? S novem ubežovanjem šepša se jo projekt Zorbit ve slipem ze starih drastvo moderne unikate uševaš. Činasčo obželniko v ubežovanju dajo, žinca zmakajo se predn raz na tak gronjenem kick-off zaredovanju v serskem kulturnem centrumje. Žovoto uživaš drastvene žile v šakodakih špartah, vesebna šparta jo zamurskih, dokolaš za nje skoro nic ne eksistirajo groni sobu organizator Jan Richtar. Obželniki dostanu kušta a kušte samski skvat starje slepjenske suknje, živješ čuženjo majo pen cas se nieco umyslíš, ako my to kýva miasto drugim nová, úsokogedna šijarná mašina. Oko vodňa svietigo Jana dajo sviet v noce. Jajnske vacky, abo latarniky rono svajžbujú, sviešece insekty sú dla toho rono derie vyžeš, tovaristvo za štít natúry v Goukojcach pšapša si ok tomu žinca v noce na požasešech na exkurziu ve vejsnem žilu Glinsk, podobnú akciu dajo teke ve Vninkách Plavukova. Jo, co dem goniš, jo, goru co a byva garše, žinca 2,3 gradu a bytče nebio, ve noce se jano malo ochvažijo, veto pen ešte 17 gradu, vytče stupa termometa ešte pičku dali na 5,3 gradu, ve noce na 5 pon tropiske 2,6 gradu a 5 kvetnio pedobne goruce temperature, pšava goruca švaba pšiža akle sobetu s temperaturami až na 4,6 gradu, abo samo vici, pitajšo sebe chvotk, pišče dosť, klidešo nase.

Mama, a oma, najlepši žik za tvojo pomoc a petperu za to, až máš všetci dobrú radu za nás. Tyka teke ve úsokem starstve nemáš až rúce do klina položíš. Žice myši beže žognovanie viele strovosti, gluky a viasela ve krejzu tvoje familie. Vestajn optimistická a teke gaš o a tam nieco byli vestajn dobreje mysli. Žinca vedpodňa a penteka sope tu přižoma šikne ku tebe, aby tebe veselbinsky gratulirovali. Jo, a dokola šmaša veľkina rada, spíru doma, doma rednjo, daš je nejama mertingova za vas uspiva.

Se s vami rožok na váš. Jo uščovanjo chyla se Južana Köhn. Se víče predstajome vám knihy od Sarajevského instituta. Novosti ze Slepiko zmijome za vás. A s rusojského recu, co my se tekešči zaberáš, při mikrofóne bužo víče Diana Šejcova za vás. Ja groním vám na zase slyšanje. Ja som Anja Kocholt-Schwarzova. Pežovajša kšasne svinsne vedpodňo na chvodnem miestašku. Ja co regapen zmijome zase spätobnejšie temperatúry.